0: hodina.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Crazy.

0: Jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebuji přehodit službu, jo. Já jdu zítra na Majdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo. A on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo. A ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tam tancovat. A náčelník říká, no počkejte, doufám Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i dvakrát, jo.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená: to jsou ale dlouhý schody. A druhej na to: to by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je strašně nízko.

0: muziky. Minimum info.
1: Maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
1: Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Přišel chlap do restaurace a povídá, prosím vás, mohli byste mi dát psí karbanátky, vaši specialitu? Tak mu dali psí karbanátky, on tam dal nůž, zlomil nůž, zakousl, vylomil si zub, vidličku, zlomil vidličku, rozbil stůl. Povídá, pane vrchní, jak to, že jsou takhle tvrdý ty psí karbanátky? On má, nedivte se, málo psů, tak to meleme i s boudama.
1: Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně

0: Tati, počkej!
1: Okej, makat.
0: Já bych se chtěl jenom dodívat.
2: Každý den je originál.
3: 20. července slaví svátek Ilja. Toto jméno je slovanskou podobou biblického Eliáš a nese v sobě význam, můj Bůh je Hospodin. Všem Iljům přeji krásné jmeniny.
2: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
4: Pauze. Strašný proud a proti proudu ze vší síly pádluje na premisi ženská v 9. měsíci zabírá pod z ní rakle hřine. Za ní sedí Váňa, papirosu, lahé vodky. Usmívá se, vykuřuje, popíjí a ze břehu se ozve. Váňo, kam jedeš? Pa, ale vezu ženu do porodnice.
5: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: odbyla 4. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
2: Crazy Radio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info.
1: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

Šel pán po hřbitově, neuslyší pomoc, pomoc, pomoc. Přijde k vykopanému hrobu, tam chlap dole, který tam spad ožralý, jak křičí pomoc, pomoc. A pán, co se vám stalo, pán, spad sem do hrobu, je mi zima. Pán, tak si se jdeme odkopat.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se říká kurva práce? Protože je to buď kurva práce, nebo se kurva nepracuje.
2: Minimum muziky, minimum

0: Odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
4: Crazy Radio. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. Ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole dělo, jak ti je tak blbě.
1: A říká,
0: jo, já už jsi ráno uprt, he, tak to nedělej, já volám 100 kg.
2: Minimum Info. Maximálně fajn.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Já už neplatím. Rád, tak rád bych žil. Mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať se mi zítra či

chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se na...

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co má společného politika a prostitutka? Oba ti slibují, že tě pořádně ojebou a ty tomu naivně věříš.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 20. července slaví svátek Ilja. Toto jméno je slovanskou podobou biblického Eliáš a nese v sobě význam, můj Bůh je Hospodin. Všem Iljům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: ke dnu stoupá.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Moje babička, když jí něco naštve, neřekne pardon, ale do prdele s tím.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

Maximálně fan. To je crazy.

0: přijde ženská doktorovi, že je cítit z úst, a on říká, tak jsem lékař, tak to by neměl být problém, ukažte, dějte a jak odevře tu mordu, tak se bohu švihne.
1: Odplazí se vedle do ordinace, tam si píchne nějaký sedativum a něco takhle načmárá na kus papíru, napíchne to na koště a pošle to vedle. A ona to takhle čte, tam je pro začátek doporučení kloktat hovna.
2: Maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.

černej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát četl,

Proč u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli, ty a moje máma, starší cizí dáma, dětskej pokoj k smíchu, po večerním v tichu, rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, ztracený je klíč, už abych byl pryč. Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká, domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl a hvízdání protíná vzduch, píše ti kacíř, co do pekla chtěl, promámení barevnej stuch.

Relax. Relax. Relax. Relax. Relax. Relax. Relax.

0: proč si blondýnka schovávala antikoncepci do lednice. Protože jí doktor řekl, ať ji užívá, chladně a pravidelně.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

0: To za mnou došla naša staře, má požehnaných 82 roku, ale je to taková badatelka, ona furt vždycky dojde s něčím novým a překvapí. Došla za mnou, povídá, víš, chlapče, říká se, že co je psané, to je dané, není to pravda. Povídám, počkaj, počkaj, stařo, ty si vždycky umíš něco brznout bokem nebo co. Pojá, tejste, včera jsem si koupila jednu konzervu a bylo na ní napsané, vydrží čtvrt roka. Ze 27 za čtvrt hodiny.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Crazy Radio. Oď byla 9:00.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně fun. To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jedinej důvod, proč jsem se naučil nadávat ve víc jazycích, je, abych mohl poslat do prdele víc lidí po celém světě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
4: Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 20. července slaví svátek Ilja. Toto jméno je slovanskou podobou biblického Eliáš a nese v sobě význam, můj Bůh je Hospodin. Všem Iljům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Přišel pán do restaurace a povídá, prosím vás, já bych prosil guláš. On povídá ten číšník, no guláš jaký? Máme tady argentinský, maďarský, pikantní, slovenský, bratislavský, pražský, speciální, delix. A turecký, palíte mi ten turecký, prosím vás. Tak mu dali turecký, že on se netapá. No bylo to výborný ten turecký guláš. A proč tomu říkáte turecký? A on pá, ten pes se jmenoval Sultán.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Rock.

0: Crazy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. července, 10 hodin dopoledne. Včera odpoledne v Brně, uprostřed úmorného vedra, se jeden postarší občan rozhodl osvěžit v kašně na zelenáku, což by nebylo tak divné, kdyby k tomu nepoužil pouze nafukovací kruh a plavky s motivy nahých žen. Místní strážníci, kteří ho z vody tahali, prý jen kroutili hlavou, ale vzhledem k teplotám to prý chápali, s úsměvem dodali, že aspoň viděli, co je v módě na koupalištích.
5: Ze společnosti.
6: V Pelhřimově, domově všech šílenců na rekordy, se nedávno potvrdilo, že naše národní identita je pevně svázaná s děláním fakt divných věcí. Místní borci tam prý chystají největší kolekci plyšových ponožek, co kdy viděl svět, nebo nejhlasitější říhání po obědě, a lidi se sjíždějí, aby to viděli. No a co, když si Češi něco usmyslí, tak i taková blbost prostě musí být na světové úrovni, ne?
5: Kultura.
6: Tak to vypadá, že v Česku se kultura pije plnými doušky, doslova. Koná se tu totiž pivní maraton, kde na trati musíte nejen běžet, ale i chlastat zlatavý moh. Vypadá to, že pravé umění tkví v tom, udržet pivo v sobě, jelikož zvracení znamená okamžitou diskvalifikaci, no, to je teprve adrenalin.
5: Sport.
6: Po neúspěšném Wimbledonu, kde česká tenisová jednička Kateřina Siniaková skončila ve čtyřhře už ve čtvrtfinále, se naše hvězda rozhodla smutek zahnat pořádnou dovolenou. Fanoušci tak mají možnost na sociálních sítích slintat nad jejími sexy fotkami v bikinách z pláže, zatímco ona léčí koleno a dobíjí baterky. Prostě pohoda džves, ať už se na kurty vrátí s novou jiskrou, nebo jen s opálenými stehny.
5: Doprava.
6: Na Pražském okruhu se to dneska zase zaseklo jako prdel, když si tam jeden řidič dodávky usmyslel, že si dá technickou pauzu uprostřed připojovacího pruhu. Kvůli tomu zdržení se kolona rozjela tak pomalu, že měli všichni čas obdivovat novou image blondýnky v sousedním autě, evidentně se chystala na mejdan, ne do práce. Snad se to do oběda nějak rozjede, nebo si tu někteří začnou zakládat klub vzájemného obdivování.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková ta rozcuchaná obloha, chvíli jasno, chvíli mraky, a teploty se vyšplhají na příjemných 20 až 23 stupňů, na jižní Moravě se to možná rozjede až na 25, takže ideální čas na odhození studu i svršků. Noční teploty klesnou k 7 až 11, to už si jeden říká, jestli nezapomněl kalhotky na šňůře, a zítra nás čeká podobná pohodovka, polojasno s maximy kolem 20, takže žádné velké drama, jen další den na lehké letní hrátky.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Víte, proč mají africké děti nafouklá bříška? Protože se přejedli vzduchu.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

Dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak držej, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, a tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

0: odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. července, 11 hodin dopoledne. Karlovy Vary na filmovém festivalu přivítali nejen filmové hvězdy, ale i jednoho nečekaného hosta, když si domestikovaný vepř ustlal přímo na červeném koberci. Zmatení fotografové nevěděli, jestli je to nová umělecká instalace, nebo jen zvíře toužící po slávě, což rozhodně rozproudilo diskuse v hotelových barech. Holt, i Čuník má občas chuť na pořádný mejdan a trochu té pozornosti.
4: Ze společnosti.
5: Zdá se, že Češi s příchodem léta definitivně vyměnili ranní cvičení za prodloužené snídaně s kafíčkem na balkoně. Jen málo kdo se ale přizná, že místo budíku občas raději tleská sousedovi, co startuje sekačku, protože to je přece taky takový ranní rituál, že jo. A co na to vaše drahá polovička, když se vás snaží dostat z postele dřív než v poledne?
4: Kultura.
5: Česká republika má další kulturní poklad, tentokrát pěkně pěnivý. Pivní kultura byla nově zapsána na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury, což potvrdilo, že naše láska k zlatavému moku není jen tak nějaká chlastačka, ale řádné dědictví. Takže příští pivo už si nalijete s vědomím, že jste součástí živoucí tradice, a to už se vyplatí slavit dalším půl litrem.
4: Sport.
5: Léto a dovolené jsou v plném proudu, a s nimi i jihočeské nemocnice praskají ve švech, když cyklisti, vodáci a další rekreační sportovci zkoušejí limity svých těl i gravitace. Často je za jejich úrazy neskušenost, únava, nebo lehce i něco ostřejšího, co jim dodá falešnou odvahu. Tak hlavně opatrně, ať vám místo dovolené nezbyde jen sádra.
4: Doprava.
5: Zácpy na českých dálnicích se v létě stávají spíše zábavnou atrakcí, kde si řidiči zkracují dlouhou chvíli čuměním, co dělají ostatní, než aby trpěli nervozitou. Jeden vtipný řidič dokonce tvrdil, že v koloně stihl rozvod, novou svatbu a teď hledá práci, než dojede do důchodu. Takže pokud vyrážíte na cesty, hlavně klid a dostatek občerstvení.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes se nám nad Českem bude prohánět oblačnost s občasnými přeháňkami, takže si nezapomeňte pláštěnku, ať vám to neničí radovánky venku. Odpoledne si užijeme teploty kolem 18 až 23 stupňů, což je ideálka na svlékání, a v noci to klesne na příjemných 7 až 11 stupňů, v údolích možná i 5, takže tam opatrně s těmi holými zadky, ať vám nenastydnou.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: No.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Candyman.
2: Oh my.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Kámoš si stěžoval, že mu jeho holka řekla, že má péro jako koně. Než se začal radovat, dodala, a taky smrdí a potřebuje okovat.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info.
3: Maximálně fajn.
4: To je Crazy rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.

0: Poughkeepsie. Damn, I done spilled my drink.
1: Crazy Radio. Odbyla 12. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. července, poledne. Vlna veder dohnala některé naše spoluobčany k nečekaným projevům volnosti v parcích a u vody, kdy plavky a stůl šly do pédele raz dva. Občanské hlídky tak mají co fotit, a zatímco se jedni pohoršují, druzí si tiše přejí, aby to u nich doma nevypadalo jako v nudistickém táboře. No co, léto je jen jednou do roka, tak si to užijte, než to zmizí pod lavinou podzimních svetrů.
5: Ze společnosti.
6: Annín na Šumavě se o víkendu chystá na pořádný nápor AN, kde se na tradiční anenské pouti pokusí pokořit rekord v počtu přítomných nositelek tohoto jména. Místní sklářská vesnička chce vylepšit dosavadní zápis z roku 2019, kdy se jich v jednu chvíli sešlo 37. Doufejme, že se žádná Anna neschová v křoví, aby to nekomplikovala.
5: Kultura.
6: Česká kultura má fakt grády, obzvlášť když jde o obyčejné lidi. Například na jednom z nejpodivnějších festivalů v Česku, pivním maratonu, se při běhu musí pít pivo a zvracení vás okamžitě diskvalifikuje, to je teprve adrenalin. Je vidět, že Češi si umí užívat zábavu i s kapkou extravagance a humoru.
5: Sport.
6: Tak to je zase gól, Kanaďanům se po jejich vtípcích na adresu českých hokejistů vrátila karma jako bumerang, když sami v olympijském semifinále proti Finsku vjeli na led se 7 hráči místo 5 a ještě k tomu jim to sudí spočítali. Hold, sranda musí být, i když jde o medaile, co? Tak to je, když se smějete cizímu neštěstí.
5: Doprava.
6: Kolony na D1 jsou dneska zase taková klasika, že si tam lidi začínají zařizovat snad i poštu a občerstvení přímo z okýnka. Prý tam v jedné nekonečné zácpě dokonce došlo k veřejné žádosti o ruku, kdy snoubenec vytáhl prstýnek a celá kolona tleskala, zatímco v protisměru si řidiči z legrace ukazovali, co by si tam nejradši vytáhli oni. Takže pokud jedete po D1, nezapomeňte, že se tam dějí zázraky a občas i trochu lehtivé věci.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska to bude taková klasická česká náladovka, jich si užije víc sluníčka, sever sice potrápí občasná sprška, ale zase tam budou mraky, pod kterými se skvěle schováte, pokud jste se včera trošku opili. Teploměry ukážou parádních 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě dokonce kolem 25, takže ideál na lehký letní hadříky, co skoro nic nezakryjou, jenom vítr bude trošku pofukovat od západu.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Že říct já už neplatím. Rád to krát bych žil, mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať se mi zítra či

0: chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové.
1: Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se na...

Přijde chlap doktorovi a říká, pane, která má hrozně hnusnou starou, mohl byste s ní něco? On říká, no tak já ji udělám plastiku, no. Dejte 1000 korun, no já s ní teda něco. On říká, dejte 1000, to je jako... Já si to nechám projít hlavou, no. Za měsíc se potkají na ulici a prostě nepřišel, já vás čekal, že přijdete s paní. On říká, no ten litr, to bylo jako ten důvod, no. Já dal hajímu pade, on jí odbouch, no.

0: Každý den je originál.
1: 20. července slaví svátek Ilja. Toto jméno je slovanskou podobou biblického Eliáš a nese v sobě význam, můj Bůh je Hospodin. Všem Iljům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Kizzy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. července, 13. hodina odpoledne. Léto se nám letos pěkně rozjelo, vedra nás vyhání z bytů. A protože ne každý má bazén nebo se bojí drahých lístků na koupaliště, někteří se schlazují dost originálně, třeba v kašnách na náměstí, kde občas zapomenou na plavky. Městská policie už prý nestíhá rozdávat pokuty za veřejné pohoršování, a to je teprve půlka prázdnin, holky a kluci.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Rádio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, blondýnky, stále a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
2: Ne.
1: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
2: Ne.
1: Je bez paměti.
3: Minimum muziky.

0: Kizzy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
4: Posloucháte
1: pecky.
4: Crazy Radio. Další hodina odbyla.

1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do hospody a objedná si dvě piva. Vrchní mu je donese a je mu divný, proč si samotný chlap objednal dvě piva. A chlap mu říká, já mám nemocního bratra, a tak piju i za něj. Druhý den chlap přijde znova a objedná si jen jedno pivo a vrchní povídá, je, to je mi líto, pan bratr zemřel. A chlápek na to, ne, neumřel, ale já jsem přestal pít.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si znal Ilju Muromce? On pánu Ilju Muromce, jak bych neznal, sluníčko jasně zřivé píchu Rusy Sokola Udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v lápních záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilja Muromec, sluníčko jasně zřivé pícha Rusy Sokol Udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilja Muromec pícha Rusy Sokol Udatný pravil: Mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst. Vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé pícha Rusy Sokol Udatný Ilja Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Ilju Muromče. Vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Ilju Muromce, píchu Rusy Sokola Udatného. Slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně.

0: Kizzy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

です。

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si už žvejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi ji zapálit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 20. července slaví svátek Ilja. Toto jméno je slovanskou podobou biblického Eliáš a nese v sobě význam Můj Bůh je Hospodin. Všem Iljům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: To takhle Pepíček sedí ve škole a paní učitelka zkouší, jaký jsou domácí užiteční zvířátka. Pepíček se přihlásí a povídá, jsem husa. Učitelka říká, správně, Pepíčku. Správně, a jaký pak máme užitek z husy? Prosím, sádlo. No, výborně, Pepičku, ten době to dneska výjimečně jde. A jaký pak ještě užitek máme z husičky? Sádlo. No tak, Pepičku, no tak přece, tak já nevím, abys to nějak navedla. V čem pak spíš doma?
1: V krabici.
0: Šmarja, tak v čem pak spí tvůj bratříček?
1: Taky v krabici, ale větší.
0: A rodiče spějí, prosím tě, kde?
1: No, rodiče spějí na posteli.
0: No výborně, výborně. A čím se přikrývají? No,
1: peřinou se přikrývají.
0: No, výborně. A v té peřině je co?
1: No, peří.
0: Výborně, Pepičku. No tak jaký užitek nám dává ještě husička?
1: Sáno.

0: Kizzy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: pecky. Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. A ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole jo, jak chytí tě jak blbě.
1: On říká, jo,
0: já už jsi ráno uprt, jak to neděle, já volám z Tokia.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.

rádio.

and the promise of another tomorrow. I'll never let you part.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
6: Crazy Radio!
5: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Jura s Janem tak sa chodili navštevovať a včiel ten Jura došel, byl z Kostica do Lanžota k Janovi. Vždycky měli zvyk, že vždycky seděli pod zeleným čbánek nějakého dobrého vínečka, si vykládali. A tož ten Jura k tému Janovi došel a tož tak sedí pod zeleným, sluníčko svítí, pohárku přibývá. Naraz rozletí se dverca od chlévka, vyběhne prasa. To by nebylo nic jako divné, jenomže, jak on měl vybetonované ty chodníčky po ten dvorku, tak to prase tak divně klapalo. Ten Jura hledí a vidí, že to prasátko nemá tady ty kotky a jenom také dřevěné protézky na všech čtyřech nožkách. Ten na to hledě říká, Ježíš Maria, Jane, co se stalo, to ti spadlo do sekačky? Ale kde? Myslíš, že kvůli trochu drkotiny budu zabíjovat celé prasa?
1: Maximálně fun!

0: ke dnu stoupá.
1: Přišel chuligán za chuligánem do nemocnice, on ležel na áru, na jednotce intenzivní péče, měl na sobě ty kapačky teda. kapačky jsem myslel, zapíchaný kapačky, kyslík, dejchal kyslík, polomrtvej po havárii a mu půjdá ten kámoš, vele, vele, co je s tebou, vole, ty se tady válíš a venku choděj buchty, vole, Dýza jede, vole, fakt. A on na něj udělal, kde nemohl mluvit, dělal, a on pochopil, že chce tušku, a udal tušku, papír, on něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. Kulíkal, pán doktore, vole, kámoš něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. A doktor to vzal, na lístku bylo napsáno, vole, vole, stojíš mi na hadici.
2: Crazy Radio.

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. It's Crazy Radio.
5: Yo, this is Bill Blass, straight out of Brooklyn with KRS-One. Standing next to Rock Kim, y'all know what time it is.
6: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ha, ha. What you call that?

den za dnem.

vítr si osedlat. Tak jak to umí jen pták, vyletět oknem ven a už se nedívat zpět.

celý svět. Mění se v zavřený krám, stažený rolety a místo lásky chlad. Co se zítřkem? Hlavolam a další otázky.

Kdy pozná eskimák, že je opravdová zima? Když se mu v zatáčce zlomí pes.

0: Každý den je originál.
1: 20. července slaví svátek Ilja. Toto jméno je slovanskou podobou biblického Eliáš a nese v sobě význam, můj Bůh je Hospodin. Všem Iljům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
3: Crazy Rádio.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pornem a telenovelou? V pornu aspoň víš, že tě na konci někdo pořádně ojede.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjak živa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Most people say.
4: What they say, Sheldon?
3: They think.
4: What's that? Hit you all sweet and innocent?
3: Well.
4: Hey, where you is, ain't you?

0: Kizzy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. července, 20 hodin. Vlna veder drtí Česko, takže i ti největší šetřílci zapnuli klimatizace na plné pecky a vypadá to, že účty za elektriku budou letos veselější než pohled na prázdnou pláž. Mezitím se na koupalištích rozjela bikini sezóna a nejeden tatík tam ztratil nejen plavky, ale i poslední zbytky sebekontroly, prostě pravý letní blázinec. No co, léto je jen jednou do roka, tak si ho užijte, než vás zase chytnou podzimní deprese.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
7: Crazy Rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě kuřata v kurinku. Jedno říká, ty vole, ten kohout je ale úchylnej. Každej den nás tu celou dobu šuká. Druhý odpoví, péšešešte. Nebuď tak sprostá. Říká se, že nás miluje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

Move!

0: station. Stay tuned.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký avantýry.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Listen up everyone. We have been just informed that there's an unknown virus that's attacking all clubs. Symptoms have been said to be heavy breathing, wild dancing, coughing. So when you hear the sound, run for cover.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla. Každý den je originál.
4: 20. července slaví svátek Ilja. Toto jméno je slovanskou podobou biblického Eliáš a nese v sobě význam, můj Bůh je Hospodin. Všem Iljům přeji krásné jmeniny.
3: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio.
0: Odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info.
3: Maximálně fajn.
1: To je Crazy rádio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Každý den je originál.
1: 20. července slaví svátek Ilja. Toto jméno je slovanskou podobou biblického Eliáš a nese v sobě význam, můj Bůh je Hospodin. Všem Iljům přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: No, děti ve škole taky učili se a měli namalovat, co je to hlad. Přijde paní Štělka, kontroluje výkresy, dojde k Mařence, Mařenka na výkresy pár teček. Říká, Mařenko, a co to je? Říká, no, paní Štělko, to jsou poslední odrobinky chleba v baráku. Přijde k Jeníčkovi, Jeníček kurku chleba namaloval. Říká, Jeníčku, a to co je? No, paní Štělko, to je poslední kurka chleba v baráku. No a přijde k Pepíškovi, tradiční prasák, přes A4 výkres velkou prdela, přes to pavučinu. Pojá Pepičku, ty prase, jak to má znázorňovat hlad. On říká, paní Štělko, to máte jednoduchý, kdo nic nežere, ten nic nesere.
1: Minimum info. Maximálně fun.

0: nám Vídně po Maltě.
1: Vyhrajem a či nám úzko, když je v cestě Bělorusko.
0: Voda hučí, šumí bory, v klidu porážíme nory. Nevyhráli, tady

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
3: pecky. Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

dva cigáni seděli a říká, a ty, Deško, ty viděl jsi film Cikáni jdu do děbe? Pa, neviděl, ale viděl jsem film Cikáni jdu do roboty. Pa, tak to jsem zase neviděl já, lebo já na vědecko-fantastické filmy nechodím.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Mám kamarádku, co je těhotná a neví, od koho to má. Tak jsem jí poradil, ať si udělá fotku a pošle ji na Facebook. Všichni kluci, co jí to udělali, tam kliknou na, to se mi líbí.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: My head keeps turning, turning like Russian roulette. Thoughts are like bullets, I cannot do this. Do this. Do this.

0: kluk, kluk, kluk. Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla půlnoc.
0: Půlnoc.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
5: Hrajeme další.
4: Hrajeme další pecky.
6: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
7: Vrcholí přípravy na pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimne, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, ohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říkám, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.
8: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Soudruzi, uhel už naučili jsme se lamať, ale co nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám slouží, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolamy. Uvedu příklad první. Duty datel, tudy dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Nena ole julu jili juliu. Na ole julu julisi. Jsi sami.
1: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 21. července dnes slavíme Vítězslava, jméno, které v sobě nese sílu a hrdost, znamenající doslova slavný vítěz. Všem Vítězslavům a Vítězslavkám přeji krásný svátek plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Fantasy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme
3: další pecky. Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marikdoláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu. Jazyků znám spousty libry, frantíky, půjdeny, šilinky, pesos, centíky, až budu v důchodu ve

0: ještě uklidím si pracoviště. Du bisschen my darling, merci señora, ty cesky holcicka, mia amora, goodbye baby blonde, ty liza money, ty sa ta sitna bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk, moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dít já by tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla druhá hodina.
0: Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
0: další pecky. Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.